hvězda, to je ženosce Balkána. I naša Ferida Sarajka. Nena muzika, že je očera služivo.